Posloucháte Český rozhlas D dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streich Quartet. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 2 D-dur Žána Sibelia v podání Symfonického orchestru Finského rozhlasu pod vedením Oka Kamo. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Na pedagogické fakultě kdysi působil profesor, kterého velice dráždily typické nešvary, kterých se pravidelně dopouštějí učitelé hudební výchovy. Zároveň však měl trochu potíže s vyjadřováním. Jednou celý rozčílený přišel z hospitace, odkud si na základní škole, a pravil: já jsem na té učitelce byl a ona kladla, jestli je veselá či smutná. Ano, paní učitelky ve škole velice často dávají dětem rozhodovat, jestli hudba, kterou poslouchají, je určena k smíchu nebo k pláči. Děti jsou zpočátku rozpačité, ale po určité době pochopí, co paní učitelka chce slyšet, a přizpůsobí se jejím kritériím. Ale v hudbě jsou tyto kategorie velice ošidné. A vlastně nejen v hudbě, ale v celém umění.
1: Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grůbachové, jeho bytné, která mu každý den ráno kolem 8 přinesla snídani, tentokrát nepřišla. To se ještě nikdy nestalo. Čekal ještě chvilku, viděl se svého polštáře stařenu, která bydlila naproti a která ho teď pozorovala se zvědavostí u ní zcela neobvyklou, potom však zároveň udiven i hladov zazvonil. Ihned se ozvalo zaklepání a vešel muž, kterého zde v bytě ještě nikdy neviděl. Byl štíhlý a přece pevně rostlý, měl na sobě přiléhavý černý oděv, který byl podobně jako cestovní obleky opatřen všelikými skládanými záhyby, kapsami, přeskami, knoflíky a pásem, a zdál se proto zvlášť praktický, aniž bylo jasné, k čemu oblek vlastně slouží. Kdo jste? Zeptal se K. a ihned se spole vstyčil v posteli. Muž však pominul otázku, jakoby jeho zjev byl něco, co se prostě musí vzít na vědomí, a řekl jen: nesmíte odejít, vždyť jste zatčen. Skoro to tak vypadá, řekl K. A proč pak? Zeptal se potom. Nejsme tu proto, abychom vám to řekli. Jděte do svého pokoje a čekejte. Řízení je zahájeno. A dovíte se všechno v pravý čas. Jdu nad svůj příkaz, když vám tak přátelsky domlouvám, ale doufám, že to neslyší nikdo než František, a ten je sám k vám vlídný proti všem předpisům. Budete-li mít i nadále tolik štěstí, jako máte tím, že máte zahlídače právě nás, můžete doufat, že všechno dobře dopadne.
0: Ale bohužel nic dobře nedopadne. Zatčený muž z Kafkova románu Proces bude nakonec popraven. Jedná se tedy o typicky tragický příběh, že ano? No prosím, a přitom od Kafkova přítele Maxe Broda víme, že když Kafka tuto scénu zatčení předčítal svým přátelům, všichni, včetně samotného spisovatele, se prohýbali smíchy, jako by to byl humoristický román. Zní to neuvěřitelně? Ale proč vlastně? Ze života přece dobře víme, jak často se tragika s komikou prolínají, a esenciálním dokladem, abych byl odborný tohoto faktu, jsou třeba filmové grotesky. Také Kafkova díla jsou prosáknuta tragickým humorem a obě složky jsou v dokonalé rovnováze. Proto je tak strašně ošidné Kafku jakkoliv interpretovat, a to i hudebně. Porovnejme dvě ukázky skladeb soudobých autorů zkomponovaných na Kafkovy texty. První skladba má formu melodramu a je protchnuta tragikou a zoufalostí.

Bylo velmi časně z rána. Ulice byly čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem se podíval na věžní hodiny a pak na své hodinky, viděl jsem, že se velmi připozdilo.

Ulekl jsem se toho poznání tak, že jsem si už nebyl jist, kde je cesta. Nevyznal jsem se ještě dost dobře v tomto městě. Naštěstí byl nablízku strážník. Běžel jsem k němu a zeptal se ho bez dechu na cestu. On se usmál a řekl: ode mne se chceš dovědět, kde je cesta? Ano, řekl jsem, protože ji nemohu sám nalézt. Vzdej se toho, řekl a odvrátil se tak prudce, jako se odvracejí lidé, kteří chtějí být sami se svým smíchem.

0: Jiný soudobý autor zhudebnil úryvky závěrečné scény Kafkova procesu. Z oné apokalyptické scény popravy nevinně odsouzeného hrdiny učinil skladatel bizarní grotesku. Záměr je jasný a legitimní, hudebními prostředky vyjádřit absurditu celého příběhu. Otázkou však je, jestli se tímto provokativním panoptikem ono citlivé existenciální napětí mezi komikou a tragikou neporušilo. Je to nejspíš věc vkusu a ten můj se tomuto řešení vzpírá.
1: Jako pes. Ale člověk.

to byly dvě ukázky kafkovsky inspirované hudby. Mohu směle prohlásit, že v té první zněla hudba smutná a v druhé hudba veselá, ale asi se shodneme, že tato klasifikace nezní příliš gramotně. Problematičnost takového hodnocení se však netýká jen složitých estetických struktur soudobé hudby. Poslechněme si jiný příklad.

Poměrně veselá hudba, co říkáte. Orchestr hraje svižné přiznávky, nad nimiž se vine typicky verdiovská melodie. A co se v této scéně z trubadúra odehrává? Inu, upaluje se cikánka.

případě této veselé zpracované popravy se už můžeme těžko odvolávat na existenciální vidění světa. Verdi prostě nehodlal obětovat atraktivnost a lidovou srozumitelnost své hudby dramatickému ději. V jeho pozdější tvorbě už se takové rozpory nevyskytují a jeho opery už mají podobu skutečných hudebních dramat. Ale kdyby nám někdo bez dalšího vysvětlení pustil třeba Sanctus z Verdiho Requiem, asi bychom těžko uhádli, že jde o součást smuteční mše.

Podivuhodné rozpory mezi zdánlivě smutným textem a veselou hudbou najdeme i u Bacha. Týká se to zvláště křesťanského pojetí smrti, která v případě řádného života znamená radostné setkání duše s Kristem a s Bohem. I když tento fakt známe, jeho explicitní vyjádření nám může připadat přesto trochu nepochopitelné. Nemůže nás třeba nepřekvapit přímo bujarý výraz Bachovy árie s názvem Ich freue mich auf meinen Tod, čili těším se na svou smrt.

To byla tedy Bachova veselá hudba o smrti. Křesťanská víra vůbec rozmlžuje pojmy jako radost a smutek. Setkáme se tu s jásotem nad ztrátou vlastního života, ale když má dojít ke skutečnému jásotu, ke skutečné radosti, není to nikdy vyložený smích, snad spíš jakýsi výraz tiché blaženosti. Olivier Messiaen má skladbu s názvem Jásavé aleluja duše toužící po nebesích. Skladba má dvě verze, jednu varhaní a druhou orchestrální. V té orchestrální zvolil Messiaen jako hlavní nástroj hoboj, tedy instrument, jímž skladatelé líčí spíše stesk než jásot. Přesto je poselství této skladby jasně čitelné. Je to smutná hudba, ale plná radosti.

Mám takový dojem, že jsem dnes odvedl dobrou práci a že jsem v pojmech veselá a smutná hudba učinil dostatečný zmatek. Skoro se obávám, jestli jsem to nepřehnal. Existují totiž celé knihy o tom, proč nám rychlá hudba ve vysoké poloze připadá radostnější než táhlé violončelové solo. Prý to nějak souvisí s encefalogramií a s křivkami naší mozkové aktivity. Je to určitě zajímavé a hudební vědci se tím právem zabývají. Ale řekl bych, že posluchači a tím více hudební pedagogové mají zatím jiné starosti. Třeba tu, jak zařídit, aby pro hudební umění vyrostla nová generace posluchačů. Učitelé hudební výchovy pouštějí dětem Smetanovy polky, protože si myslí, že veselá hudba je pro ně přijatelnější. A děti přitom doma poslouchají programově temný a depresivní heavy metal. Cesta k hudebnímu umění asi nevede přes posuzování míry veselosti. O jedné stoprocentně smutné hudbě však přesto víme. Je to ta, kterou nikdo neposlouchá. Ta, která od rána do večera zní v restauracích a vinárnách a kvůli níž si hosté nemohou povídat, nýbrž na sebe jen hulákat. Úloha zvukové kulisy je pro hudbu ponižující a v každém vnímavém posluchači musí vyvolávat smutek. Naštěstí platí i pravidlo opačné. Mistrovsky napsané requiem nám může přinést stejně radosti, třeba jako to nejveselější skerco z Schubertovy symfonie. Neměli bychom dopustit, aby nám tu radost někdo kazil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel, a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný. A navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr.

a jednu z těchto půvabných kompozit z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Klasika na dosah.
2: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Mariel a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jítra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Mariel byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: "Hraje to dobře, a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem." Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a varhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. Asi lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem. Friedrich Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco sempre giovane.

Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života. Je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayem hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Philipp Telemann, koncert pro zobcovou, příčnou flétnu a orchestr E-moll, čtvrtá věta, presto. Hrají Penelope Evison, Klas Persson a Drottingholský barokní soubor.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Blacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Brahmsova poslední, čtvrtá symfonie E-moll, někdy nazývaná epická, vznikla v polovině 80. let 19. století a Brahms si pro první provedení položil podmínku, že nejprve celou partituru sám projde s orchestrem, než se rozhodne seznámit s ní veřejnost. Premiéru, která byla provázena velkým úspěchem, řídil sám 52-letý skladatel v Meiningenu. Jediná z jeho symfonií končí v molové tónině, E-moll, což uslyšíme, protože necháme znít závěrečnou čtvrtou větu, vzácný příklad symfonické pasakálie, řekněme variací nad ostinátním basem. Za osmitaktové téma, které tu ovšem nezní jen v basu, ale i v dalších hlasech, si Brahms vybral nápěv jedné Bachovy kantáty. Zazní hned v úvodu, v akordech, a pak se nad ním začne stavět to bohaté předivo 30 průběžných variací. Vídeňští filharmonikové Leonard Bernstein.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 d-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalibody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalivodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalivodovy 6. symfonie F-dur. Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké aha, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí přátelé, čeká nás mnoho krásné a zajímavé hudby různých žánrů z oblasti tzv. Klasiky, z různých jejich historických období. Dovolte, abych se vám představil, mé jméno je Bohuslav Vítek. Začneme hudbou velmi populární, Poloveckými tanci z Borodinovy opery Kníže Igor. Kníže Končak jejich prostřednictvím předvádí zajatému knížeti Igorovi krásu poloveckých dívek a mužů a jejich sugestivní tance. Uslyšíme je tak, jak zaznějí v opeře na závěr druhého dějství. Účinkuje sbor, v našem případě Pražský filharmonický, vedený Josefem Veselkou, a v jednom místě skutečně zaslechneme chlubícího se poloveckého knížete Končaka. Toho představuje Dalibor Jedlička. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

To byly polovecké tance, finále druhého dějství opery Alexandra Borodina Kníže Igor. Účinkoval Pražský filharmonický sbor, solistou byl Dalibor Jedlička a Česká filharmonie. Sbormistrem byl Josef Veselka, dirigentem Václav Smetáček.

a ponořme se do příjemných vod klasicismu. Kanadská violončelistka Ofer Harnoy hraje první violončelový koncert Josefa Haydna. Jeho zajímavostí je fakt, že byl objeven českým muzikologem Oldřichem Pulkertem teprve v 60. letech minulého století v Praze. Ofer Harnoy doprovodí torontský komorní orchestr, řídí Paul Robinson.

0: Ofer Harnoy hrála koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 C-dur Josefa Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní velmi zajímavá skladba pravděpodobně nejpopulárnějšího ruského romantika Petra Iljiče Čajkovského. Když se v roce 1892 vrátil ze své italské cesty, zkomponoval smyčcový sextet, který nazval Vzpomínky na Florencii. Nejedná se rozhodně o nějaké drobné dílko, nýbrž o půlhodinovou čtyřvětou kompozici, pravda, oproti například známější smyčcové serenádě C-dur, pojaté spíše symfonicky, s výraznými prvky, ryzí komorní hudby. K provedení se zpravidla scházívají skuteční mistři svých instrumentů, kteří jsou schopni společně a naprosto ohleduplně muzicírovat. Nejinak tomu je na naší nahrávce. Mezi jmény čteme i dnes už nežijící legendy. Houslové party přednesou Leonid Kogan a Jelizaveta Gilels, violové Rudolf Baršaj a Henrik Talaljan a violončelové Svjatoslav Knuševický a Mstislav Rostropovič. Petr Iljič Čajkovský, Vzpomínky na Florencii.

0: To byl smyčcový sextet D-moll Petra Iljiče Čajkovského Vzpomínky na Florencii. Hráli Leonid Kogan a Jelizaveta Gilels, housle, Rudolf Baršaj a Henrik Talalian, violi a Světoslav Kluševický a Mstislav Rostropovič, violončela.
1: Český rozhlas D-dur.
0: U komorní tvorby ještě zůstaneme. Pouze obměníme smyčcové instrumenty za dechové a přeneseme se z doby romantismu do klasicismu. V podání dechového kvinteta Aflatus uslyšíme dechový kvintet D-dur Antonína Reichy. Členy ansámblu jsou Roman Novotný, flétna, Jana Brošková, hoboj, Vojtěch Nýdl, klarinet, Radek Baborák, lesní roh a Ondřej Roskovec, fagot.

Milí přátelé, vaším průvodcem u mikrofonu je nadále Bohuslav Vítek. Následující dílo je velice vděčné a už od dob svého vzniku se o něho zajímá velké množství posluchačů, a to zdaleka nejen ve Velké Británii. Tamnější představitel novodobé anglické hudby Benjamin Britten napsal na téma svého někdejšího profesora Franka Bridge variace pro smyčcový orchestr. Poprvé zazněli v roce 1937 na Salzburském festivalu a vzbudili mimo jiné pozornost i budoucího dirigentského mága Herberta von Karajana. Tento kaleidoskop různých hudebních gegů a nálad, variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna, hraje norský komorní orchestr, řídí Jona Brown.

0: Norský komorní orchestr hrál jedno ze základních děl hudby 20. století, variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kdysi se hudba Arama Khachaturya nahrála velmi často. Šavlový tanec z baletu Guyane se dokonce stal světovým hitem. Velký ohlas dodnes sklízí jeho hudba k baletu Spartacus. Hudba k dramatu Jurjeviče Lermontova Maškaráda je rovněž neméně populární. Ovšem vyžaduje od interpretů velké zaujetí a nasazení. A to orchestru společnosti RCA Victor rozhodně nechybí, zvláště stojí-li před ním dirigent formátu Kirila Kondrašina. Uslyšíme svitu z této scénické hudby. Zvláště populární jsou části první, Valčík, a závěrečná, Galop. Khachaturianovu Maškarádu hraje RCA Victor Symphony Orchestra, řídí Kirill Kondrašin.

Slyšeli jsme Svitu Maškaráda z hudby ke stejnojmenné divadelní hře Jurjeviče Lermontova. Symfonický orchestr RCA Victor řídil Kiril Kondrašín.

a pokračujeme dále v komorním duchu. Máme tady po krátké době další sextet, ovšem ne smyčcový. Z bohaté instrumentální tvorby Pavla Vranického uvádíme sextet pro flétnu, hoboj, housle, dvě violy a violončelo číslo 40 dur z cyklu 6 sextetů. Hraje Stamicovo kvarteto, flétnista Jiří Válek a hobojistka Jana Brošková.

0: Fletnista Jiří Válek, hoboistka Jana Brošková a Stamicovo kvarteto hráli sextet číslo 4 C-dur Pavla Vranického.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ještě dříve, než nám orchestr z Montrealu zahraje jedno slavné velké symfonické dílo francouzského romantismu, potěší nás italský klavírista Pietro de Maria sonátou G-dur svého dávného krajana, klasika Muzia Clementiho. Otevírá jeho sbírku klavírních sonát označenou opusovým číslem 40.

0: To byla sonáta pro klavír G-dur, první z opusu 40 Muzia Clementiho. Hrál Pietro de Maria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní slíbené slavné symfonické dílo francouzského romantismu. Možná, že mnozí z vás sázeli na fantastickou symfonii Hectora Berlioze. My ale nahlédneme do pozdního romantismu a tam ve Francii jednoznačně králuje symfonie D-moll Césara Franka. Třívěté dílo má všechny parametry typické tvorby oné doby, tedy pozdního 19. století, konkrétně jeho 80. let. Zároveň jeho sazba a monumentální výstavba prozrazuje, že autor César Franck byl znamenitým varhaníkem. O symfonickém orchestru z Montrealu se často okřídleně hovoří jako o nejlepším francouzském orchestru. No, můžeme to nyní posoudit. Symfonii D-moll Césara Franka hraje Montrealský symfonický orchestr, řídí Charles Dutoit.

Mohutné finále završilo symfonii D-moll Cesara Franka. Slyšeli jsme ji v provedení Montrealského symfonického orchestru, řídil Charles Dutoit.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, k poslechu hudby vás zve Bohuslav Vítek. Mnohé slavné orchestry upřednostňují v listově druhé uherské rapsodii technickou exhibici před nezbytnými prvky autenticity. Věřím, že tomu tak není u maďarského státního orchestru, který je v listově rodné vlasti doma a má někdejší prvky uherského, ba i cikánského zázemí v krvi. Poslechněme si jeho nahrávku pod taktovkou několikanásobného nositele ceny Ference Lista, Matyáše Antala.

Bouřlivý závěr uzavřel listovou druhou uherskou rapsodii v provedení Maďarského státního orchestru pod taktovkou Matyáše Antala. Na rozdíl od listových uherských rapsodií vycházel španělský skladatel a houslista Pablo de Sarasate přímo z cikánského lidového hudebního zázemí. Jeho světoznámou virtuózní skladbu Cikánské melodie z roku 1878 nám zahraje významná německá houslistka Julia Fischer. Na klavíry doprovodí ukrajinsko-německá klaviristka Milana Černianská.

0: Cikánské melodie, jejichž autorem je španělský skladatel a houslista Pablo de Sarasate, nám zahrála Julia Fischer za klavírního doprovodu Milany Černiavské.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve staré Goethově baladě Čarodějův učeň, mladík, který si chce usnadnit práci, zapomene formulaci k zastavení vody, kterou přináší koště z nedaleké říčky. Až teprve příchozí mistr zachrání dům před pohromou. Francouzskému skladateli Paulu Dukasovi stačí k vylíčení této hrůzostrašné scény pouze několikaminutové orchestrální skerco, které opakováním a stupňováním výrazu ideálně vystihuje tuto tragicko-komickou situaci. Dukasova Čarodějova učně uslyšíme v brilantním provedení symfonického orchestru Montreal, v jehož čele řadu let stál americký dirigent Kent Nagano.

0: Barvitou partituru hudebního skerca Paula Dukase, Učeň čaroděj, hrál symfonický orchestr z Montrealu, řídil Kent Nagano.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z díla France Schuberta si poslechneme výběr písní v adaptaci Theobalda Böhma pro flétnu a klavír. Jde o tyto písně ze sbírek Labutí zpěv a Zimní cesta. Dobrou noc, Lípa, Rybářská dívka, Zastaveníčko, U moře a Holubí pošta. Na flétnu hraje Uwe Groth, na klavír Matteo Napoli.

6 písní France Schuberta, upravených Theobaldem Boehmem pro flétnu a klavír, nám zahráli Uwe Groth a Matteo Napoli.

Očekávaná typická novodobá hudební řeč Leoše Janáčka nás leckdy překvapí. Janáček byl totiž významným sběratelem moravských lidových písní a řadu z nich uvabnou stylizovanou podobou. Takovou

V provedení žen Pražského filharmonického sboru se solistkou Dagmar Peckovou a klaviristou Marianem Lavšanským jsme slyšeli lidová nocturna Leoše Janáčka. Řídil Pavel Kühn.

Vaším průvodcem světem světové hudby je stále Bohuslav Vítek. Mám radost, že si mohu s vámi poslechnout populární první houslový koncert německého romantika Maxe Brucha. Samozřejmě jsem sáhl po vynikající nahrávce. Solistou bude Isaac Perlman, londýnský symfonický orchestr řídí Henri Previn.

0: Isaac Perlman a Londýnský symfonický orchestr, řízený André Pervínem, provedli koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll Maxe Brucha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Slavný Lavals mistra francouzského impresionismu Maurice Ravela známe v neposlední řadě i díky jeho jiskřivé instrumentaci. My ale nyní vyslechneme méně známou verzi pro klavír na čtyři ruce, jež vznikla ve stejné době, tedy v roce 1920, jako zmíněná velká partitura. Autorem přepisu je ale Lucien Gerban. Interprety této verze jsou klaviristé bratři Volker Stenzel a Hans Stenzel.

0: Dozněl La Valse Maurice Ravela v klavírní verzi na čtyři ruce. Hráli bratři Volker a Hans Štenclovi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní podnikneme zajímavý výlet do období italského klasicismu. Mezi 30 symfoniemi Luigiho Boccheriniho nacházíme skladbu, která nese název Ďáblův dům. Její název je odvozen z dramatické atmosféry její závěrečné věty. Poslechněme si tuto symfonii čtvrtou z většího opusu 12 Luigiho Boccheriniho, La Casa del Diavolo, Ďáblův dům. Sobor Al Air Español řídí Eduardo López.

V provedení španělského souboru Al Air Español jsme slyšeli symfonii číslo 4 z opusu 12 Luigiho Boccheriniho. Provedení řídil Eduard López.

Postava ďábla figuruje také v ději skladby Igora Stravinského Příběh vojáka. Ten bizarní příběh o vojákovi, který své housle vymění s ďáblem za neomezené bohatství, Stravinský zobrazil prostřednictvím trojice herců a komorního souboru 7 nástrojů. Uslyšíme svitu z této skladby. Její poslední část nese dokonce název Triumfální pochod ďábla. Výtečná nahrávka Libora Peška dodnes připomíná jeho léta strávená s pražským souborem komorní harmonie.

0: Triumfální pochod ďábla a tím celá svita ze stravinského příběhu vojáka dozněla. Komorní harmonii řídil tehdy ještě mladičký Libor Pešek. Velmi náročného solového houslového partu se ujal Ivan Strauss.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z ďábelského ovzduší nás nyní vyvede Jaroslav Tůma, který nám na čembalu zahraje francouzskou svitu číslo 6 Johanna Sebastiana Bacha.

Ze souboru 6 francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha nám Jaroslav Tůma na čembalo zahrál svitu číslo 6.

Zcela samostatnými, nikoli tanečními kompozicemi jsou tři věty ze symfonických tanců Sergeje Rachmaninova. Zaposlouchejme se do celého třídílného poměrně rozsáhlého díla. Nahrávka je skvělou vizitkou Filadelfského orchestru, dirigentem je jeho šéf a zároveň umělecký ředitel New Yorkské metropolitní opery Jany Knézet Segin.

0: Poslouchali jsme symfonické tance, poslední velké dokončené dílo Sergeje Rachmaninova, zkomponované v Americe roku 1940. Filadelfský orchestr řídil Janik Nääse Cegin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po velkém symfonickém zvuku nás nyní čeká jistě příjemný kontrast. Nahlédneme do komorní tvorby Ludwiga van Beethovena. Hornisté Rudolf Herold a Gerhard Mayer a Erben Quartet z Německa nám zahrají Beethovenův sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo S-dur, opus 81.

To byl sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo, Esdur, opus 81 B, Ludvíka van Beethovena. Hráli hornisté Rudolf Herold a Gerhard Mayer a Erben Quartet.

Úchvatný je svět písní Franze Schuberta a vůbec celé jeho tvorby. Člověk si vždycky musí položit otázku, jak by se asi jeho originální hudební jazyk a kompoziční mistrovství vyvíjely dále, kdyby Schubert nezemřel v 31 letech. Kdyby ale v historii ani v hudební neplatí, takže můžeme jen žasnout nad tím, co stihl dokončit. Třeba Pstruha, slavnou píseň a na základě jejího úspěchu pak i kvintet s variacemi na Pstruha ve čtvrté větě. Nám tu známou Schubertovu píseň na Schubartův text o lapené rybce zaspívá Bryn Terwel za klavírního doprovodu Malcolma Martinova.

Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby. Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum zpívá Virgil Hartinger a ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Jan Dismas Zelenka, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta. Hraje soubor Kamerata Bern.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval tři krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Byla to stanice D-dur, která v roce 2006 iniciovala natočení přeslavné šestice braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha ve výtečné interpretaci Marka Štrincla a jeho souboru Muzika Florea. Mimochodem jde o první českou nahrávku na autentické nástroje. Dodnes ji nabízíme ke stažení a že je oč stát, posuďte sami na finální větě druhého koncertu F-dur s úchvatným partem trubky, od níž slavný fanfárový motiv přebere hoboj, pak housle a flétna, vše v dokonalém Bachově řádu, ovšem s dechberoucí energií a neskonalou líbezností pro posluchače. Finální věta z druhého braniborského koncertu Johanna Sebastiana Bacha. Muzika Florea, Marek Štrincl.

Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires.
1: Zveme vás k nahlédnutí do opery barokního benátského mistra Benedetta Marcella, který ale nebyl jen zajímavým skladatelem. Věnoval se také právu a politice, v níž dosáhl pozoruhodných úspěchů. Byl například členem benátské vlády, nazývané Serenissima, a později se stal guvernérem na území dnešního Chorvatska. Komponoval asi do svých 40 let. K nejslavnějším dílům s Benedettem Marcellem spojovaným patří jeho zhudebnění biblických žalmů. Ale my, jak už řečeno, necháme znít hudbu jeho opery Ariana z roku 1727. Překrásnou árii Ariany zaspívá výtečná francouzská koloraturní sopranistka Patricia Petitbon, kterou doprovází benátský barokní orchestr s Andreou Marconem.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Antonín Reicha, fuga číslo 5 na téma Johanna Sebastiana Bacha z opusu 36. Hraje Milan Langer.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch 7 klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami, o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho tři sborové skladby určené pro zpívání víceméně z listu při nedělních procházkách. Zpívá Netherlands Chamber Choir.

V roce 1995 zaznamenalo velký úspěch u barokní hudby milovného publika album londýnského souboru City of London Baroque Sinfonia a čembalisty a dirigenta Nicolase Kremera, kteří společně nahráli Vivaldiho dvojkoncerty pro dechové nástroje. Jsou zde koncerty pro dvě flétny, pro dva lesní rohy, pro dvě trubky, pro hoboj a fagot a také překrásný koncert pro dvě dvojice dechů, dva hoboje, dva klarinety, smyčce a basso continuo C-dur. Třetí věta v podání britských interpretů se slyšitelnou radostí ze hry a z půvabné hudby Antonia Vivaldiho.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

nechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto prosmíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Možná nejslavnější kus Roberta Schumanna najdeme ve zdánlivě nenápadném klavírním cyklu Dětské scény. Pod číslem 7 se ovšem skrývá snění, trojmeraj, které existuje v tisícovkách verzí pro nejrůznější instrumentální a vokální provedení a pro mnohé jde o esenci či synonymum hudebního romantismu. V té nejčistší původní podobě pro solový klavír teď Schumannovo snění hraje Josef Hála.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

co zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Nikolaj Rimský-Korsakov byl jedním z členů mocné hrstky, skupiny pěti ruských skladatelů, kteří měli jasný cíl – rozvinout autentickou ruskou hudbu, stavět na folklóru, lidových melodiích a z nich čerpat pro vlastní kompozice. Korsakov toto vše ctil a navíc byl fenomenálním instrumentátorem. Jeho zacházení se zvukem je brilantní a mladí studenti skladby je dodnes studují. A to byl prosím Korsakov původně námořníkem a v hudbě autodidaktem. Napsal asi 130 děl, mezi nimi 15 oper na ruská národní témata. A v jedné z nich, v pohádce o caru Saltánovi, najdeme přeslavné orchestrální interludium. Mimořádně náročný 3-minutový běh rychlých šestnáctin v chromatických postupech klade na interprety opravdu značné nároky, ale výsledek stojí za to. Jistě už víte, o kterém slavném kusu dnes často efektním koncertním přídavku je řeč. Takto hudebně vykreslil Nikolaj Rimský-Korsakov zběsilý a tak trochu chaotický let čmeláka. Filharmonia Orchestra, Vladimír Aškenázy.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda Disabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž, počínaje Beethovenovými symfoniemi, nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední, pomalejší část se nazývá trio. Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nemám rád pohřby. Je to jeden z rituálů, který se nám nepovedl. Na rozdíl od nevěsty v bílých šatech, cinkajících skleniček nebo důstojného univerzitního taláru, je obraz rakve na kolečkách mizející za vrzajícími železnými vraty panoptikálním teátrem, který místo tolik potřebné útěchy přináší jen trapnou hořkost. Na vesnicích si zachovali pohřby alespoň stopu původního smyslu. Je to kulturní událost, při níž se mohou předvést lepší šaty, pozůstalí se sejdou u společné tabule a vzájemně se utěšují mnohdy i velmi zábavnými vzpomínkami. To, co se odehrává v našich sofistikovaných obřadních síních, možná vyhovuje pokladnám soukromých pohřebních ústavů, ale nešťastným pozůstalým rozhodně nikoli. K pohřbům ovšem neodmyslitelně patří hudba. Celá řada muzikantů začínala svou kariéru v krematoriích. Úspěšní a žádaní bývají violončelisté, houslisté nebo celá smyčcová kvarteta. Tu a tam se chytí nějaký ten pěvec, větší krematorium uživí i varhaníka. Hrají se převážně pomalé věty, takže tito umělci jsou v nebezpečí, že jim zlenivějí prsty. Navíc mají z důvodu dosažení větší dojemnosti sklon k neúměrnému vibrátu. Na mnohých vesnicích se ovšem stále ještě konají smuteční průvody a k nim patří kapela hrající smuteční pochod. Tato forma se dostala i do koncertní hudby a dnes bychom se mohli po několika mistrovských pochodech poohlédnout. Začneme u Ference Lista, jehož klavírní cyklus Pohřby je jak stvořený pro dnešní, tak trochu nekrofilní povídání.

přejdeme od líčení pohřební atmosféry ke skutečným pochodům. Když se Ludvíka van Beethovena v souvislosti s jeho eroikou ptali, jestli to nadšení pro Napoleona nebylo poněkud přehnané, upozorňoval, že tato symfonie má také smuteční pochod. A já dodávám, že to není jen tak nějaký pochod. Trvá skoro čtvrt hodiny a jeho půdorys je velmi komplikovaný a rozmáchlý. Najdeme v něm i grandiózní fugu. Mám dokonce dojem, že je to poprvé, co se ve smutečním pochodu objevuje onen příznačný rytmus, ono pam, pam, padam, které se pak stalo jakýmsi univerzálním hudebním symbolem tragična.

Vzpomínáte si na náš cyklus Hudební dějiny v kostkách? Jeho hlavní autor, pan profesor Bednář, mi při natáčení jednoho dílu vyprávěl, jak zažil kdesi v cizině pohřeb jednoho z členů českého emigrantského spolku. Řečník na pohřbu už ovládal češtinu jen z části a zapomněl slovo neboštík. Nebohého zesnulého proto nazýval mrtvíkem. Nakonec proč ne? My Češi máme společně s Angličany smysl pro zdravý černý humor a to nám slouží ke cti. Třeba Němci touto předností neoplývají a na jejich smutečných pochodech je to slyšet. Ve smutečním průvodu z opery Richarda Wagnera Soumrak bohů tryskají slzy po hektolitrech. Ta pompéznost nám může být trochu nepříjemná, ale nezapomeňme, že tu jde především o velké divadlo, mistrně útočící na všechny naše smysly.

Gustav Mahler je autorem, který teď prožívá konjunkturu. Jeho symfonie se natáčejí v celých kompletech a jeho písně patří ke kmenovému repertoáru nejlepších světových pěvců. Některé jeho symfonie jsou však skutečně tvrdým oříškem, a to jak pro pořadatele, tak posluchače, zejména díky své délce. Publikum masírované od rána do večera prajednoduchými tříminutovými popěvky na třech akordech se sotva vyrovná s několikahodinovými hudebními kolosy, plnými filozofie a spočívající na nevypočítatelných formálních půdorysech. Ale některé z Mahlerových symfonií prostě nemohou nezaujmout. Přinejmenším první, čtvrtá a pátá symfonie chytne snad každého, včetně milovníků smutečných pochodů, pokud mezi námi takoví podivíni vůbec existují. Pátá symfonie Gustava Mahlera začíná velkolepým smutečným pochodem, který už není tak německy teatrální jako u Wagnera, nýbrž židovsky introvertní a při vší barvitosti do sebe uzavřený.

Smutečných pochodů jsou ve světové literatuře desítky a do tohoto pořadu se nám nevejde ani zdaleka reprezentativní vzorek. Pozoruhodné je, že se tak černá tématika dostala i do pedagogicky orientovaných skladeb. Čajkovský má ve svém albu pro mládež dvě skladbičky, ta první se jmenuje Panenka stůně, ta druhá Panenčin pohřeb. No, tohle depresivní dílko asi nepustíme, ale mohli bychom zabrousit do nějaké povzbudivější sféry, třeba do politiky. I bolševičtí pohlaváři byli obyčejnými lidmi a tudíž se jim muselo tu a tam zahrát i na poslední cestě. Z toho důvodu vznikly takové výtvory jako třeba Pochod padlých revolucionářů.

Pamětníci vyprávějí velmi zajímavé příběhy z této doby. Slyšel jsem, jak na pohřbu jakéhosi vysokého komunistického funkcionáře pronesl řečník smuteční řeč a v jejím závěru se obrátil k rakvi, aby se s neboštíkem rozloučil. Poklonil se a řekl: soudruhu Nováku, a teď strnul. Kdyby řekl naschledanou, mohl by si to někdo vysvětlit jako projev víry v posmrtný život. S Bohem bylo zcela vyloučeno. A tak řekl: soudruhu Nováku, buď zdrav. Tato doba už je naštěstí pod drnem. Ale jeden politicky zabarvený smuteční pochod si můžeme pustit, byť tak říkajíc z opačné strany barikády. Soudobý český skladatel Marek Kopelent včlenil do své symfonie obraz pohřbu českého filozofa Jana Patočky. Tehdejší režim, který Patočku nenáviděl, poslal na pohřeb patrolu estébáků na motorkách, kteří měli za úkol řevem motorů narušit průběh obřadu. Marek Kopelent celý průběh této apokalyptické scény zachytil ve své hudbě. Ze zvukové plochy postavené na tónové řadě odvozené z data 21.8.1968 se vynořuje dechovkový smuteční pochod atakovaný vulgárním řevem estébáckých motocyklů.

O hudbě se říká, že dokáže být utěšitelkou. Nevím, kde jinde by měla větší možnost prokázat tuto svou schopnost, než při rozloučení se zesnulým člověkem. Dnes jsme ovšem poslouchali spíše skladby tragické, takové, v nichž se pomocí citací smutečných pochodů líčí bolest nad ztrátou lidského života. Odkloňme se na závěr od vymezeného tématu a poslechněme si hudbu, která svou utěšitelskou funkci na 100% plní. Nebude to ovšem smutečný pochod, ale moteto Johanna Sebastiana Bacha. Je myšleno jako modlitba provázející duši zesnulého na cestě k pravdě a svobodě.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, vítejte k poslechu hudby, která nás bude provázet v následujících minutách a hodinách. Jsem rád, že přitom mohu být vaším průvodcem. Mé jméno je Bohuslav Vítek. Naše první hudební setkání proběhne ve znamení hudby světového baroka. Zazní hudba typická ve svém žánru. Jeden z koncertů pro varhany Georga Friedricha Händla. Pravděpodobně nejpopulárnější z nich je varhanní koncert číslo 6 B-dur z opusu 4. Solistou bude přední anglický mistr George Malcolm. Akademii svatého Martina z Londýna řídí Sir Neville Mariner.

Jeden z nejpopulárnějších varhanních koncertů Georga Friedricha Händla, koncert číslo 6 B-dur, čtvrtý z opusu 6, dozněl. Vydavatelská firma Decca vydala už v 70. letech minulého století nahrávku celé šestice varhanních koncertů se solistou Georgem Malcolmem a Akademií svatého Martina. U dirigentského pultu byl Sir Neville Mariner.

My však nyní upřeme pozornost k dílu velmi zajímavému a neobvyklému. O taneční básni Zlatá brána se hovoří, pokud máme na mysli její hudební stránku, jako o díle, jímž svou tvorbu inspirovanou folklorním zázemím završil český hudební skladatel Václav Trojan. Ve skutečnosti však zde figuruje hned trojice skvělých a dodnes nezapomenutelných tvůrců. Vedle Trojana ještě autoři námětu, choreografka a etnografka Libuše Hinková a etnograf a režisér Karel Plicka, kteří v 70. letech minulého století vytvořili celovečerní dílo tetralogii, sestavenou podle ročních období z hudebně tanečních obrazů. Byla vytvořena pro někdejší československý státní soubor písní a tanců. Ten s ní slavil obrovské úspěchy doma i v zahraničí, než byl v roce 1991 po 50. leté činnosti necitlivě zrušen. Nás pochopitelně zajímá jedinečná hudební stránka. První díl Jaro se stává z částí Předjaří, země se otvírá, Smrt nesem ze vsi, Pastorále chlapců a Slavnost jara. Učinkují solisté a sbory Československého státního souboru písní a tanců a Plzeňský rozhlasový orchestr. Řídí Mario Clemens.

Tak končí část Jaro, taneční hudební báseň Václava Trojana, Zlatá brána. Část Léto přináší tyto obrazy. Píseň Milostná, Máje, Královničky a Svatojánská noc.

který je mi od Boha souzený, aby byl do mého srdce zaštěpený. Ty jasné slunéčko, ty na něho svítíš, ty ho vidíš, tak mu rozněť a rozhřej jeho srdce, aby on nemohl ani jísti, ani píti, ani spáti, jenom na mě mysleti, ke mně běžeti. Aby mu nebyla hodina hodinou, rodina rodinou, sestra sestrou, matka matkou, aby mu nebylo nic milé, jenom ta jeho přisouzená. Aby mu byla nejmilejší nade všechny jinčí, nade všechny pany, nade všechny ženy, nade všechny královny, nad drahé kamení, nad tekoucí med i nad ten diamant. Ať on pospíchá za mými šatami, za mými patami, za mou červenou krví, za mou bílou podobou, za mým červeným pásem a za mým andělským hlasem. Jak je za horami, ať se přerůbe, jak je za vodami, ať se převeze, jak je za železnými mřížemi, ať je rozlá.

Hudební taneční báseň Zlatá brána v provedení Československého státního souboru písní a tanců završuje závěrečná část Zima. Nejprve připomene Vánoce, Ejhle, Chasanaša a celé dílo uzavře píseň V dobrém jsme se sešli, rozverný masopust.

0: Milí posluchači, doznělo dílo svým způsobem výjimečné. Hudebně taneční báseň Zlatá brána. Hudbu složil Václav Trojan, autory námětu a provedení byli Libuše Hinková a Karel Plicka. Účinkoval někdejší československý státní soubor písní a tanců. Solisty byli Liběna Fialová, Eva Pecková, Monika Švábová, Věra Novenková a Jiří Pouzar. Spoluúčinkoval plzeňský sbor Česká píseň, jehož sbormistrem byl v 70. letech 20. století Zdeněk Lukáš. Plzeňský rozhlasový orchestr dnešní plzeňskou filharmonii řídil Mario Clemens. Bylo velmi šťastné, že vydavatelství Suprafon tehdy pořídilo alespoň nahrávku Trojanovy hudby a moc bychom si přáli, aby celé toto neobyčejné dílo v dnešní bouřlivé době nezmizelo v propadlišti dějin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Osm humoresek Antonína Dvořáka v provedení Iva Kahánka nás povede další cestou světem hudby.

Setkání s poměrně méně známou či úplně neznámou nevšedně kvalitní skladbou je vždycky milým překvapením. Novodobý americký skladatel Walter Piston je zvláště ve své vlasti oblíbený srozumitelností své hudební řeči a formami vycházejícími z minulých dob. Takové jsou i jeho sice novodobě laděné symfonie, avšak přístupné široké posluchačské veřejnosti. Posuďme to na jeho symfonii číslo 2, energické v krajních větách a nádherné v pomalé druhé větě. Dílo bylo vytvořeno v roce 1944 původně pro Kolumbijskou univerzitu. Hraje symfonický orchestr ze Seattlu, řídí Gerard Schwartz.

Slyšeli jsme jednu z jistě velmi zajímavých symfonií opravdu z Nového světa, tedy z pera významného amerického autora. Druhou symfonii Waltera Pistona hrál symfonický orchestr ze Seattlu, řídil Gerard Schwartz.

Další skladba, která nás nyní čeká, má roztomilý název Narozeninový jeníček. V oblasti písňových cyklů všestranného anglického skladatele Benjamina Britna jde o jeho vůbec poslední titul. Vznikl v roce 1975 k 75. narozeninám královny matky, která byla patronkou Alderburského festivalu. Britten jej zkomponoval na texty skotského národního básníka Roberta Burnse pro svého přítele, tenoristu Petera Pierce. My se můžeme pochlubit i nahrávkou našeho suprafonu, kterou pořídili sopranistka Kateřina Kněžíková a harfenistka Kateřina Englichová.

Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová přednesli cyklus písní pro vyšší hlas a harfu na slova Roberta Bernse, skladatele Benjamina Britna, Narozeninový jeníček. Přestože uplynuli už více než 50 let od úmrtí českého dirigenta Karla Ančerla, stále se čas od času vracíme k jeho výtečným nahrávkám s Českou filharmonií. Naše i světová vydavatelství, zvláště český Suprafon, nabízí po celou tuto dobu jeho studiové snímky. V minulých letech byl tento impozantní archiv rozšířen ještě o velké album živých filharmonických snímků, tedy záznamů z Ančerlových koncertů. Vybíráme koncertní provedení Mozartovy symfonie číslo 31 D-dur, zvané Pařížská, provedenou v Praze roku 1966.

Z historického snímku z roku 1966 jsme poslouchali záznam z pražského koncertu České filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. Zazněla na něm mimo jiné symfonie číslo 31 D-dur, pařížská, Wolfganga a Madame Mozarta.

Zcela zvláštním a mimořádným dílem v katalogu maďarského hudebního skladatele Zoltána Kodáje je Missa brevis. V obecném slova smyslu se jedná oproti běžným velkým kompozicím o mši kratší, ve zpracování stručnější. U Missy brevis Kodáje čteme v podtitulu In tempore belli, pro čas války. Stejné označení má slavná mše číslo 10 Josefa Haydna. Kodáj své dílo zkomponoval rovněž v době války, ovšem v letech 1942 až 1944. Poprvé ji provedl v roce 1945 v Budapešti, s orchestrem pak o 3 roky později v katedrále ve Worcesteru, tam s Londýnskou filharmonií. Partitura je koncipována v intencích klasické mešní formy a ovšem nezapře ani vliv etnických prvků skladatelovy vlasti. My nyní uslyšíme misu brevis Zoltána Kodáje ve verzi s varhanami. Zpívá Pražský filharmonický sbor a jeho solisté. Na varhany hraje Aleš Bárta. Provedení řídí Lukáš Vasilek.

Poslouchali jsme misu Brevis Zoltána Kodáje. Účinkoval Pražský filharmonický sbor, sóla zpívali Lenka Bartošíková, Jana Dvořáková, Andrea Soukupová, Michal Forst, Bronislav Palovský a Martin Vacula. Na varhany hrál Aleš Bárta. Provedení řídil Lukáš Vacilek. Ponořme se nyní, přátelé, do blahodárného snění. Legendární čínský klavírista Lang Lang nám bude při něm ideálním průvodcem. Ferenc Liszt, Sen lásky, Nocturno číslo 3.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení

Posluchači, od mikrofonu Rádia D Dur vás zdraví Petr Budín. Symfonie číslo 56 C Dur Josefa Haydna z roku 1774 je ve skutečnosti jeho 63. symfonií. Obsazení orchestru s trubkami, tympány a dvěma vysokými lesními rohy in C alto navazuje slavnostní ráz typický pro Haydnovy symfonie v tónině C Dur. Ten je však působivě vyvažován temnějšími odstíny charakteristickými pro období Sturm und Drang. Finální věta je pak brilantním perpetuum mobile blízkým tarantele. Symfonii číslo 56 C dur Josefa Haydna si poslechneme v provedení bazilejského komorního orchestru hrajícího na dobové nástroje pod vedením Giovanniho Antoniniho. Nahrávka pochází z 18. dílu plánovaného kompletu Haydn 2032.

0: Dozněla symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna. Bazilejský komorní orchestr řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou druhou sbírku nazvanou Skerci muzikály vydal Claudio Monteverdi v Benátkách roku 1632. Tvoří ji árie a madrigaly pro jeden až dva solové hlasy a basso continuo psané v moderním stylu. Z této kolekce si nyní vyslechneme kanzonetu Et e puro dunque vero pro soprán, sopránový nástroj a basso continuo. Solový part přednese Mariana Flores spolu se souborem Capella Mediterranea, který vede Leonardo Garcia Alarcón.

0: Vyslechli jsme kanzonetu Et epuro dunque vero z druhé sbírky skerci muzikály Claudia Monteverdiho. Účinkujícími byli sopranistka Mariana Flores spolu se souborem kapela Mediterránea, který řídil Leonardo García Alarcón.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v prosinci roku 1785 ve Vídni. Podobně jako v jiných klavírních koncertech vídeňského období, i zde Mozart bohatě rozvinul své umění instrumentace. Orchestr zde není pouhým doprovodným tělesem, ale se solovým klavírem často vstupuje do souhry na způsob komorní hudby, což platí zvláště pro dechové nástroje, které mnohdy získávají až koncertantní úlohu. Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme v podání Christiana Betzeidenhauta, který hraje na kopii klavíru Antona Waltra zhotovenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr řídí koncertní mistryně Petra Millejans.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout. Freiburský barokní orchestr řídila koncertní mistryně Petra Millejans.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve 30. letech 18. století napsal Jan Dismas Zelenka celkem 3 solová moteta s koncertantním partem fagotu. Moteto Barbara Dira Efera pro alt, 2 hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo z roku 1733 má podobu tříveté kantáty tvořené 2 áriemi s recitativem uprostřed. Zatímco oba hoboje jsou využity spíše orchestrálně, fagot se v první části prosazuje proti celému orchestru v brilantních figuracích. Mimořádně virtuózní sólový part byl určen kastrátovi altistovi. Na nahrávce, kterou za malou chvíli uslyšíme, jej zpívá kontratenorista Kai Wessel za doprovodu barokního orchestru Ensemble Inegal pod vedením Adama Victory.

0: To bylo moteto Barbara Dira Effera pro alt, dva hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Solový part přednesl Kai Wessel, ensemble Inegal řídil Adam Viktora.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem jej vydal roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po dnešním třetím kvartetu. Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zazní v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili novou nahrávku mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha. Toto dílo již po desetiletí vyvolává otázky týkající se interpretačního přístupu, zvláštní pozornost pak poutá problematika obsazení sborových partů. Sám Bach v dopise Lipské městské radě z roku 1730 uvedl, že sbor by měl mít alespoň 3 zpěváky na každý hlas, z nichž jeden by měl být koncertista, tedy solista. Dodává přitom ale, že ještě lepší by bylo, kdyby bylo možné obsadit každý hlas 4 zpěváky a mít tak každý sbor o 16 lidech. Tento dokument bývá vykládán různě. Někteří muzikologové a interpreti vycházejí z domněnky, že Bachovým ideálem bylo ve skutečnosti sólové obsazení jednotlivých hlasů, zastánci sborového pojetí se naopak odvolávají právě na Bachův požadavek 3 až 4 zpěváků v každém hlasu. Italský dirigent a varhaník Andrea Marcon, jehož nahrávka za malou chvíli zazní, se ve své interpretaci zaměřil především na zvukovou vyváženost mezi sborem a orchestrem. Vychází přitom z provozovací praxe 17. století, která byla v Bachově době stále běžná a kterou skladatel zjevně považoval za samozřejmost. Rozdělení zpěváků na koncertisty a ripienisty. Některé sborové pasáže proto kvůli lepší zvukové vyváženosti s nástroji orchestru zpívají pouze solisté, zatímco v místech tuty se připojuje celý 24členný sbor. Mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha nyní zazní v interpretaci vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor.